Inak vynikajúca pesnička, vážne. I knew it, I knew you. Je to pesnička k Toy Story 5. Videli ste, nevideli? Ani toto nie je kvíz. Ale hrala to naživo Taylor Swift tak, že si ona sedla za klavír, ona

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Víme zrastený v údolí hlboko, nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná a nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.